Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Express Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

0: Rádio, Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Ty nejlepší shows z našich studií.
1: Dance Radio. True peace, love, acid.
0: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
1: Dance Radio.
0: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
1: Dance Radio.
0: Dance Radio.
1: Dance Radio.
0: Dance Radio.

0: Express Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
4: Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Dance Radio.

0: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
1: Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

0: Studia.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

Dave on Air. Dance Radio. Baví tě trambisová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená

feel the rush. So bender to the beat. Dance with me.

0: Rádio, Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

Tech House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika.

0: Express Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Ano, je to tak, ladíte Dance Radio, ladíte Party Break, normálně by se dělala právě teď v místě, kde jsem já, Terka, ona, a vlastně nevím, co dělá, každopádně místo Terky máte mě, já jsem Chris Sadler, jsem s vámi až do 4, nebo vlastně jsem s vámi až do 4, pak se dáme dvouhodinovou pauzu. Než začíná můj pravidelný pořad Climax. Každopádně trach před tím, co jste teď slyšeli, byl single v Remě, single z nového alba, který vyjde za 2 týdny. Single se jmenuje Language Without Words. A tohle je Tim Baresco, Shiba San, All I Need.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.
1: Ano, posloucháte Dance Radio. Se mnou Chris Sadle, jsem tady místo Terky, jsem s vámi až te 4. Tohle je samozřejmě Love Story od Leo Bushwacka. Já jsem hrál včera večer, nebo včera podvečer na rooftopu nad divadlem Hibernia. Takový skvělý místo, úplně jako boží výhledy do Prahy a byli tam lidi jako takový, jako dejme tomu trochu starších ročníků. A chtěli, nebo měli jsme my DJs pocit, že lidi chtěli slyšet spíš zpívánky a tak dále, takže tenhle ten track, co právě teď hraje, zaznělo včera večer. Leo Bushwacka, Love Story, posloucháte Party Break tady na Dance Radio.

Švéda, jeden z členů Swedish House Mafia, Axwell. Whatever turns you on. Ladíte pásí Break Study na 89 a na 102.9 FM. To jsou Frequency Dance Rádia.

Tak ste asi všimli, že léto je zpátky, všechno je prostě lepší v létě, jen co je pravda, poslední dva dny zase máme 20 a něco víc, nebo dneska dokonce 31 jsem viděl v autě, když jsem jel sem. Takže jestli sedíte někde u bazénu nebo na grillu, nebo respektive doufám, že nesedíte na grillu, nebo zrovna grillujte na zahradě, bohužel některé lidi musí být v práce, zrovna Michal mi píše, že sedí v autě a pracuje. Tak tenhle ten track je pro něj, to je Mark Knight a Mason Giving Up. Posloucháte Party Break, se mnou Chris Sadler, jsem tady až do 4 dneska místo Terky. Pak od 6-9 k můj pravidelný vysílání Climax. Tentokrát máme host ve studiu DJ Miza. Tak s vámi jsem prostě celý večer. Ladíte k Dance Radio.

0: Venga.
1: Novinka Dance Radio, je to tak nový, že to ještě voní na fotou. Teď to bude trochu složitější to vyslovit. To novinka Dance Radio má na svědomí Annette Pfab. Zvláštní jméno a myslím, že se asi takhle úplně správně nevysloví, ale budíš. Track se jmenuje Wherever I Go, to je něco, které umím vyslovit. Ladíte Party Break tady na Dance Radio.

0: Radio.
1: Tak přátelé, mám dobrou i špatnou zprávu. Špatnou zprávu je, že už mám půlka dnešního party break za sebou. Bohužel. Ale nebojte se nic, dobrá zpráva je, že my ještě máme půlka před sebou, ještě za chviličku uslyšíte Coldplay, Benny Benassi, The Call Sleepers, Delta Heavy, Sirius D, zrovna tohleto je Don Diablo, Freak Like Me.

tenhle ten track jsem dlouho neslyšel. To je Cyrus D, který je pseudonym pro Švéda Erik Pritz. Je pravda, že Erik zas tak často nevydává muziku, ale když už jo, tak to stojí.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: absolutní klasika Inner City Good Life, to je track, který vyšel už v roce 88 minulého století, to má na svědomí Kevin Saunderson. Taková postava z amerického Detroitu.
1: Dance Radio.
0: A tež něco trochu aktuálnějšího, to je zkusím to ještě jednou, to je Wilkinson a Katie Alex, však se jmenuje Ultra Violet. Lady to party break, se mnou Chris Sadler, jsem tady místo Terky a jsem s vámi ještě minimálně další 35 minut.

Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: je teda basa? Mám svůj nejlepší bass face na sobě právě teď. Tenhle track se jmenuje A New Error. Je to od Moderát.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.
0: A teď rychle do Brna. To je Orbit Junior, a.k.a. Dominik Gehringer. Mám velkou radost, že Dominik pomalu, ale jistě dostává ten úspěch, který zaslouží. To je jeho track I Need Breath. Dominik Gehringer tady na Dance Radio.

Přátelé, přátelé, jdeme do finále, poslední pár minut party breaku tady na Dance Radio. Teď si dám menší pauzu a pak od 6 do 9 můj pravidelný pořad Climax. Tentokrát můj host ve studiu bude DJ Miza. A máme i zahraniční mix od Alana Fitzpatricka. Plus nějaké novinky z mého virtuálního kufříku. To je od 6 tady na 89 a na 102.9 FM. Já moc děkuji, že jste poslouchali Party Break se mnou Chrisala místo Terky a myslím, že příští neděli už bude Terka zpátky tady v Hot Seatu. Mějte se za tím krásně. Ahoj.

0: Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejstrum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

Je to tak, není to jinak, já jsem Krystal a vítám vás u další dílu Climaxu tady na Dance Radio. 3 hodiny jen ten nejkvalitnější klubové muziky pro vaše uši a duši. Na začátku bych měl asi zmínit, jsem po víkendu hodně unavený, ale takový příjemně unavený, jelikož jsem hrál, v pátek jsem hrál v Liberci, v podniku, který se jmenuje Na Svaho, nebo respektive před podnikem, za podnikem, to byl venkovní terasa. A pak včera jsem začal v Skybar nebo Sky Lounge 360, který jako je podnik nad divadlem Hyberně, přímo na náměstí Republiky v Praze s nejlepším výhledem na celou Prahu. Následně do Radosti FX. Ve všech 3 místech úplně skvělí lidi, kdyby to bylo takhle každý víkend, tak jsem jeden spokojený kluk, takže moc děkuju všem, kteří přišli se mnou kalit a pařit. Ale nechal jsem dost v rezervu a na dnešní večer, protože dnes od 7 mi přijde host, který určitě má hodně co říct. 7. můj dnešní host je DJ Miza, pak od 8. trochu techinko, tentokrát z Anglie, od Alana Fitzpatricka. Ale první hodinu pro vás budu míchat živě ve studiu. Tak pojďme na věc, posloucháte Climax tady na Dance Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Dance Radio. Dance Radio. Guest Mix. Guest Mix.
2: Tak můj dnešní host bohužel se značným zpozděním a myslím, že dostává čestný druhý místo a myslím, že nejpozději jsem do rádia přišel kdysi dávno Fatty M, kdy jsme bydleli v jiným, na jiné adrese, ale dneska přece jenom s zpozděním, ale je tady můj dnešní host DJ Miza, nazdá si čuku, nazdá ty kluku.
3: Taky, ahoj, já vás zdravím všechny, ahoj, díky Chrisi.
2: Musím zeptat tak nějak jako aspoň po mikrofonu, jak to, že jsi měl dneska takový zpoždění.
3: Hele, prosím tě, my jsme se úplně totiž zasekali v koloně před Prahou a opravdu to byl problém. Jeli jsme sem asi 400 km v hodině, takže se omlouvám.
2: A odkud jedeš?
3: Ze Semil.
2: Aha, Semily.
3: Liberecký kraj.
2: Jo, takhle, zrovna jsem kousek od vás teda byl v pátek.
3: Ano.
2: Prosím tě, aby třeba jako nějaký, a věřím tomu, že jsou nějaký lidi, kteří by ti možná i neznali, tak já zkus třeba jako ve dvou nebo třech větech si představit, kdo seš vlastně, kdo je vlastně DJ Miza.
3: Tak Chrisi, DJ Miza je člověk, který začínal s elektronickou hudbou a hrát vůbec už od roku 2001, takže tak ano, není mi 20, je mi trošku víc, ale...
2: A přitom vypadáš stále mladě.
3: A přitom jsem úplně zřícenej teď, jo, ale to. Hraju dlouho, opravdu už říkám od roku nějakých 2001, spolu jsme se párkrát taky hodněkrát potkali.
2: Ano.
3: Kdybych to měl říct opravdu v kostce, tak za těch pár let jsem byl i produkční a tak dále, hraju neustále, no a posledních pár let vlastně hodně okupuju teď Liberecko, třeba liberecký klub Bunkr a tak dále, takže tam teď máme nějaký svoje rezidentní noci a tak dále a rozrůstá se to čím dál tím více, protože poslední pár let jsem si řekl, že je už na čase produkovat, takže a sám víš, jak to funguje v tomto biznesu, takže tak.
2: Zatím samé dobré zprávy, že jsem rád, že se ti daří a předpokládám, že když už jde na nějaký mejdanou nebo chceš jako něco poslechnout, tak musíš spíš do Liberce, než zůstat v Semilech, je to tak?
3: Tak, to je pravda, u nás se teda dříve děli hodně jako eventy, ovšem jdeme s dobou a tak dále, takže ty, co dělali ty mejdany, tak vyrostly a jsou různě pryč, no a mně se to jako přestalo chtít dělat, takže jel jsem do světa, tam jsem nabral zkušenosti a teď jsem vlastně zpět, kdybych to tak měl říct, tak nějaký 2-3 roky v mém rodišti a takže teď znova to ožívá, ale říkám, spíš se soustředím na to Liberecko a dál, tam je možná ta výchozí brána.
2: Takže. Rozumím, tak že jsi šel do světa, to je hodně široký pojem, co mám pod tím představit, kde jsi vlastně byl?
3: Hele, cestoval jsem různě, byl jsem třeba 3 měsíce na ostrově Kos v Řecku, tam jsem třeba hrál a tak dále, různě na lodích a tak, Švýcarsko, státy Amerika a tak dále, takže a teď, ale spíše tak po Evropě, ne úplně hudebně vždycky, spíše pracovně, to je tak jako logicky, když člověk roste a tak dále, ale říkám, posledních pár let jako se spíš soustředil opravdu, jako že jsem doma ve studiu v Semilech, kde mám a tam dělám hudbu, produkuju, masteruju a tak to mě asi naplňuje teď nejvíc, asi si myslím.
2: Já předpokládám, že přeci jenom, když nebudeme koukat na velikosti té akci, nejbrž jak lidi tam chovají, nebo jak lidi přijímají jako tu taneční muziku, jak to hodnotíš třeba ten Kos nebo Amerika oproti tomu, jak to je ta scéna tady v Česku?
3: Ale musím ti říct úplně na rovinu, že opravdu hodně specifický je Liberecký kraj a obzvláště Semily a obecně Liberecký kraj a Pardubický taky, když zůstaneme zatím v těch českých vodách. Tam mají hodně rádi, přijímají tu elektronickou hudbu, hodně mají rádi tvrdší jakoby tech house až jako techno hodně, to konec konců jsme tím jako široce známí. Takže to je tak jako za Česko, ale co se týká jako ty Evropy a tak opravdu tyhle ty slunečný města a země, tak tam je to spíš opravdu hodně velký komerci, bych řekl já, nebo s tím, co já jsem se potkal, to jsem hrál v největším klubu na tom ostrově dvoupatrovém Upstairs. A tam je to opravdu o komerci dokola, to seš prostě ořezávátko, jedeš prostě opravdu dokola. Takže tam je to spíš o tom utavit ty turisty a není to úplně tak, jako co se týká toho mainstreamu, úplně tak o ty klubové scéně, ale spíše opravdu o ty komerci. A Amerika, tak tam vládne podle mýho úplně král, asi Karl a takovýhle ty opravdu velký jména španělskýho jako rázu světového producenského a Kanada obecně dubstep, tam to je šílenost. Jako.
2: Rozumím. My jsme o tom bavili jako trochu mimo mikrofonu, jak jsem to pochopil, jak si sám teď jistýho míru zmínil, ty soustředíš poslední dobu hodně jako na vlastní produkce a nejsi úplně žánrový naměřený na jednoho stylu. Jak to mám taky pochopit? Jako to prostě jako děláš, sedíš tam do studia a děláš, co ti zrovna ten dan jako napadne, nebo baví, nebo máš jako prostě všechno, ti baví úplně všechno a chceš zkusit všechno.
3: Hele, já jsem člověk, který vyrůstal jako v hudební rodině, můj táta byl velký jako hudebník, takže tak a já jsem
2: nevím. Známý, pardon, že ti do toho.
3: Moc ne, spíš v tom žánru byl dost jakoby v takovým hodně specifickým jako barovým a tak, ale jde o to, proč to říkám, že já jsem vyrůstal jako na jazzových věcech, Stevie Wonder, Sana Damantrea a takovýhle věci, než jako takový ten mainstream jako Michal David a tak. No a doma to u mě chodí tak, že já, jak říkáš dobře, tak já nemám jako hudební šuplík, protože myslím si, že kvalitní hudba a muzika se dá dělat v jakýmkoliv žánru a já sám hraju na 22 hudebních nástrojů, takže to
2: kolik
3: je
2: šef,
3: 22.
2: Kecáš.
3: No, ale na nic nepořádně, protikám. Takže tak a je to o tom, že prostě sednu a strašně rád dělám třeba filmovou hudbu, tak elektronickou a tím pádem strašně rád promítám do ty elektronické hudby ty filmové prvky. To má strašně rád. A strašně dobře se mi říkají takový ty příběhy v tom lámaném beatu teď poslední roky.
2: Rozumím. A ty skladby dostávají ven, nebo to jsou spíš pro vlastní počeštění, zůstávají v šuplíku, nebo jak se je?
3: Hele, já jsem takový, že když už s něčím vystřelím ven, tak chci, aby to opravdu stálo za to, protože člověk, ať chce nebo ne, nebo já aspoň tak se srovnávám s těma nejlepšíma v tom daném oboru. A proto si myslím, že ukapený jako něco střílet ven je jako není úplně dobrý, takže pár věcí mám venku, třeba track Super, ten najdete všude. A spousta mých jakoby remixů zatím jakoby jsem tak opatrný v tom, ale plánu právě ke konci roku vydat opravdu věc, kde bude třeba 22 mých věcí.
2: A to je o album nebo kompilace, nebo jak jsi to pojal?
3: Tak, přemýšlím ještě, jak to právě pojmout, ale rozhodně chci, aby to bylo namíchaný v kuse a multižánrový prostě příběh, protože chci, aby si to pustil a na začátku tě to vzalo, pohladilo a na konci tě to vykoplo prostě. Takže to je můj takový cíl. A přemýšlím, jak to pojmu ještě vlastně v podstatě.
2: To pohlazný zní dobře. Jo. Ty jsi mi původně kontaktoval, že plánuješ, a nevím, jestli přímo ty, nebo máš minimálně jako prostě v nějakou akci, která skoro 8. srpna, což je už za pár, v Krkonoších.
3: Krkonoše. Krkonoše. Krása.
2: Kde mimo, to máte tam dvě stage, na techno stage hrajou starý Paperdele, JR a Toky. O čem to vlastně je ta akce?
3: Tak tu akci vlastně pomáhám jakoby dostat ven. Dělají to mi výborní kamarádi, se kterýma jsem vlastně v tom roce 2001 až 2006 jsme spolu hrávali. Jméno Honza Šafařík neboli Šáfa 54 a tak dále a ještě ze Submission Sphere právě, to je místní skvadra lidí, který na Vrchlapsku funguje strašně dlouho a jde o to, že dělají právě eventy, je to už vlastně 8. ročník vlastně.
2: Takže 8. ročník na 8.
3: Přesně tak, no.
2: Ano.
3: A je to právě v pivnici Kufr, který je vlastně u Vrchlapského nádraží a je to 8. a vystoupí vlastně Toky, GR, Kanjaka vlastně na ty drum and bassový stage. Je tam spousty jmen, ale jde o to, proč je to tak zajímavý, protože jsme stará parta, který chtějí zpátky dostat takový ten zvuk, jak třeba, jestli si pamatuješ, tak tenkrát hodně u bývalým vrchlapském Dr. Max, jak byl,
2: ano.
3: Tak vlastně pořádal Night of Techno. Tak to byl známý event strašně tam u nás. nás a tak my bychom chtěli v podstatě něco obdobného přinést tam venku, vlastně na dvou podích, což myslím, že doufejme, že se to povede, že všichni přijdete.
2: Tak držím palce, líbí se mi taková ta představa, já si to osobně představuji tak, jak to by bývalo kdysi, když jako se sešli nějaký ty původní DJs v nějakým místě, kde jako Sonoma je nic nekoná, tak myslím, že minimálně ve Vrchlabech snad teda by měl být o tom zájem, protože pokud se nemýlím, už tam se nic neděje.
3: Moc se tam toho neděje, to je pravda, a když tak opravdu v té pivnici Kufr jménem, ono takový zavádějící jako pivnice Kufr, ale jde o to, že což jako není úplně teda klasická pivnice, tak jak si můžete představit, je to opravdu krásný prostor u hlavního nádraží s krásnou zahrádkou, je tam taková jako uvolněná atmosféra, je to super a musím říct, že na teda ten event dokonce bude hodně zajímavý doprovodný program, protože tam budou tam sprejovat graffiti, takže tam bude free wall, přijede tam track food, právě velice známá a oceňovaná restaurace na Špeku, a tak jo, to je ten brand. Mm-hmm. Budou tam opravdu zajímavé věci, budou tam vlastně výstava i obrazů, které budou prodejní ten den, je to od 17 hodin už od 5, já ten festival vlastně otvírám od 5, takže to není jenom o tom jako přijít a jako zatančit si jenom, ale opravdu myslím si, že to bude multikulturní zážitek s takovým jako lehčím přesahem, takže to myslím, že je zajímavé.
2: Tak držím palce. Hele, prosím tě, ty jsi tady, nebo minimálně jsi tady u mě poprvé.
3: Ano.
2: Tady to funguje tak, že jako prostě takhle jako povinný první čas rozhovoru je víceméně, než co jsme měli, takový neformální pokec. Jo. A teď přijde druhá část. Dobře, jsi na to připravený?
3: Ok, já bych chtěl napít. Nedělám si legraci. Pokračuj.
1: Spovědnice Chrisa Sadlera.
2: Tak musím vysvětlit, jak tobě, tak i posluchači, že já mám takovou zásadu, že kdo přijde, tak jak poprosím, aspoň těch 15 minut předem, nechám přečíst otázky, aby byl trochu připravený. To bohužel není tvůj případ, takže začínáme z lehké. Občanský jméno?
3: Michal Mizer.
2: Věk?
3: 41.
2: Jsem se o tom přemýšlel, nebo si nechtěl to říct.
3: Ne.
2: Jsi svobodný nebo ve vztahu?
3: Složitý, pokračuj.
2: Ok, v kolika letech jsi přišel o panictví?
3: Dejme tomu, dobře, budu slušnej, 16.
2: jakou hudbu jsi poslouchal, když jsi byl mladý? Třeba 12-letý Míza.
3: Ok, jako 12-letý Míza jsem poslouchal prostě Stevie Wondera.
2: Ok. Popisek ve třech slovech.
3: Oheň, láska a dobrota.
2: To je dobrý. Kde jsi měl svoje úplně první hraní jako DJ?
3: V roce 2001 v Lomnickém klubu Ajon, a tímto chci poděkovat Davidovi Kiloušku ze Semel, která je legenda.
2: Kdy jsi naposled porušil zákon? Kdy?
3: Kdy naposledy? Mm-hmm. Třeba dneska, kdy jsem k tobě.
2: Ok. Mám zeptat, jak?
3: Ne, dobrý.
2: Ok. Kromě jídla, vody a mobilu, které dvě věci bys chtěl mít se sebou, kdybys troskotal na opuštěném ostrově?
3: Tak to vím úplně přesně, protože můj život rozlišuju, koho bych si nechal na tom ostrově a koho bych snět. A bylo by to telefon a připojení k internetu.
2: Ok. Super, nejlepší dárek, který jsi kdy někomu daroval?
3: Jako dárek?
2: Dárek. No, ne, co si sem dostal, ale někomu daroval.
3: Komu jsem daroval?
2: Ano.
3: A co to jako bylo?
2: Co byl nejlepší dárek, ano.
3: Co byl nejlepší dárek, ok. To byl zájezd.
2: Ok, kam?
3: Bylo to do Evropy celý rodině. Ale stejně se to nestalo, protože jsme se nedohodli, takže tak.
2: Ok, a komu to bylo?
3: Rodině, přímo jako ty nejbližší.
2: Kdyby natočil film o tvém životě, který herec by hrál hlavní roli tebe?
3: Mně. Tak rozhodně by to byl asi Johnny Depp.
2: Ok. S kým bys chtěl být uvězněný ve výtahu?
3: S Milou Kunis.
2: To je ta z, teď nepamatuju ten film.
3: Její spousty. Mila Kunis, krásná herečka.
2: Ta hrála s Brucem Willisem, myslím, že 12 opic nebo tak něco.
3: Teď jsi mě překvapil. To teď jako nedám z hlavy, ale prostě Mila Kunis.
2: Ok, dobře.
3: Krásná.
2: Kdybys mohl mít jednu super schopnost, jakou bys jsi vybral a proč?
3: Být neviditelný, protože bych mohl dělat cokoliv bych chtěl.
2: Kdybys musel vybrat jednu skladbu, která by hrála každé, když vstoupíš do místnosti, která by to byla?
3: A Secret Garden. krásná věc. Já ani nevím ten název, jenom vím, že to je strašně stará věc, ale Secret Garden, taková krásná, pomalá, smutná věc. Takže já miluji melancholické věci a hopefully věci. Takový.
2: Tak když vstoupíš do místnosti, nemáš pocit, že potom by byli lidi smutně naladěni?
3: Ne, víš to, tam já bych prostě vstoupil do místnosti a teď by se rozehrály ty housle a ten klavír a každý by najednou na mě a teď, jo, to je on. Takže takhle bych to chtěl asi.
2: Jaké je tvoje největší tajná neřest?
3: Tajná neřest, kouření.
2: Zkusil jsi někdy s tím přestat?
3: Jo, jde to. Ale baví mě to, takže s tím přestat.
2: Okay, v pořádku. Kdyby jsi musel na celý zbytek života vzdát orálního sexu anebo pici, co bys vzdal? To je otázka, co?
3: Hele, tak asi určitě pici.
2: Dobře, souchlastáš.
3: Já jsem rum, když už piju, tak rumy.
2: A často rád, nebo spíš jenom příležitostně?
3: Strašně příležitostně, protože si myslím, že ovlivňovat stav je úplně jako zbytečný, ale když už, tak za to vzít umím. Jako.
2: Okay. Tlačí se zubní pastu zprostřed doby nebo z konce?
3: Ne, já mám dávkovač.
2: Tak to jsi první člověk, který takhle odpovídá.
3: V té pumpičce takhle.
2: Co bych právě teď našel u tebe v lednici?
3: No hodně věcí. My totiž rádi jíme, hodně vaříme, máme venkovní kuchyň, ještě jsme si tady nechali udělat pískovcovou, takže u nás vlastně, protože máme velký dům čtyřposchodový a tam každý patro vaří, jako brácha, mamka, to do toho, že my máme jako fakt velký dům, takže tam

0: lepšího nevím.
1: Je mezi námi.
2: Dobře, jsem černý.
1: to velice děmně.
2: Ne, to, já se tomu radím. Co nikdo neví, jsem velice citlivý.
1: Aha, ok, dobře. Byl bys radši, kdyby na tebe utočilo 1000 voubloudů velikosti kuřete, nebo jedno kuře velikosti voublouda?
2: Tak to je stejná otázka, jako jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Asi ty malý, ta menší varianta.
1: Víc,
2: víc menších.
1: 1000 voubloudů velikosti kuřete.
2: Přesně tak.
1: Kdybys musel do konce života jíst jedno jediné jídlo, které by to bylo?
2: To vím přesně, Kung Pao.
1: Kung Pao, Kung Pao. Okay. Kdyby tě unesl zloudou, chtěl bys, aby tě zachránil Bruce Willis, Chuck Norris nebo Steven Seagal?
2: Tak asi Steven Sekačka, že jo, to je jasný. Steven Seagal.
1: Teď takový chyták. Proč jsou poklopy kanálu kulatí?
2: Aby si mohli dát do sběrny, netuším.
1: Dobře, a to správně odpovídá tak jeden, dva lidi. Počkej, za rok.
2: Zamyslím se teda teď seriózně. Proč jsou kulatý poklopy od kanálu kvůli... No tak to fakt netuším teda.
1: Dobře, a já to stejně neřeknu.
2: Dobře.
1: Já aspoň neřeknu toho pan mikrofonu, to aby...
2: Ale teď tím to dobře myšlím.
1: Co považuješ za svůj největší životní úspěch?
2: Že jsem tady dnes i s tebou.
1: A to je krásné, ale musím uznat některé lidi právě proto, jako nechám je přečíst ty otázky, protože pak jako loví odpovědi a pak jsou ty dlouhé pauzy ty jsi byl docela pohotavý, takže...
2: Tak to je prostě, já to tak mám, jsem poctěn tím, že si mě sem pozval, beru to opravdu seriózně, vážně, jsem strašně rád za to, protože tohle není samozřejmost a ty jsi ojedinělá osobnost tady u nás v český showbiznesu elektronickým, který tu je přes 20 let, 100% přes 20 let.
1: 30 už, no.
2: 30, tady. Tak, já si tě pamatuju ještě opravdu, když jsi měl ještě úplně jiný brýle, když jsi hrál a musím říct, že pro mě to je čest a s vámi si to vážím.
1: Tak děkuju moc krát, poslední otázku a pak jdeme na ten set. Doplň větu, budu DJ dokud,
2: půjde elektrický proud.
1: Tak jo, paráda, jdeme na ten set, pojď.

0: právě teď poslouchat takhle, jak starý, no 809 a na 102.9 FM k poslechu, k tanci hraje DJ Míza.
1: My face I'm fucking dirty on. I need a shower 'cause my face I'm fucking dirty on.

0: Tak pana DJ, děkuji za parádní setík. Přeci jenom si představu, že věřím, že si byl trošku vystresovaný z té cesty, takže si vytáhl z kapse pořádný mazec, takže děkuji za to. Já ti možná radši zapnu ten správný mikrofon, to bude to lepší.
1: Fajn. Halo, dobrý den, zkouška. Já ti moc děkuju, Christy, každopádně opravdu díky moc.
0: Prosím tě, než se rozloučíme, řekni nám, jestli ti uvidíme, uslyšíme live v nejbližší budoucnosti.
1: Tak určitě chtěl bych už znova zmínit ten liberecký klub Bunker, který teď, a nejenom teď, ale poslední dobou do toho opravdu šlapé, mimo jiné, mají tam skvělý nový zvuk, úplně opravdu to ti vykope uštím až z uší, jako doslova, jako, ale fakt jako úžasný klub, úžasný vibe, takže tam 14. září, ale vlastně teď nejbližší době 8.8., jak už jsem říkal, ve Vrchlapské pivnici Kufr, kde bude vlastně Toki GR Kanžaka. Mm-hmm. A pak máme vlastně rezidentní noc ještě ke konci září právě opět v Kufru. No a další termíny jsou v jednání samozřejmě. Takže Kufr, Liberec a Vrchlabí.
0: Dobře, tak paráda. Tak ještě jednou děkuju, že jsi udělal čas a cestu až z dalekého severu až k nám a doufám, že naše cesty se zase někdy brzy potkají.
1: Tak a já bych chtěl ještě jednou říct, poslouchejte Chrise, Dance Radio, protože to je úžasný člověk, úžasný pořad a všem moc děkuji. Všechny vás miluju a přijďte 8.8. do Vrchlabí, budu se těšit.
0: Paráda, díky, čau.

tak, aby náš dnešní host Míza měl aspoň nějaký setík, jelikož měl z roku zkrácený dvouhodinu, takže jsme ho nechali ještě 10 minut navíc hrát, to znamená, že teď je skoro přesně 8:10 a teď je čas na zahraniční mix. Zahraniční mix pochází tentokrát z Southamptonu v Anglii, na jižní pobřeží mého rodného zemi. Je to od člověka, který hraje v klubech, jako jsou třeba Berkheim nebo na festivalu Creamfields, vydává na Figure, na Bedrock, na Drumcode a nebo jeho vlastní label We Are The Brave. Takže do 9 tady na Dance Radio Climax a Alan Fitzpatrick.

Na 89 a na 102 Davy FM právě teď hledíte Climax a britský techno Mr. Alan Fitzpatrick.

Tak přátelé, jdeme do finále, poslední jsou dvě a půl minuty Climaxu tady na Dance Radio, což je čas akrát na dvě rychlé pozvánky. Dostal jsem booking soka na poslední chvíli do klubu Bílý kámen, historický legendární klub Bílý kámen v Doxech, to budou tam už v pátek, tento pátek. Pak následující sobotu, to znamená 8. července, už to bude srpen, takže 8. srpna budu v podniku, který se jmenuje U Jezeří, je to v Černicích, což je na severu od Litvinova, takže jestli jste někdy na severu a budete mít roupí příští sobotu, víte kam mířit. Každopádně ještě dnes večer na Dance Radio uslyšíte Mambo Ibiza, Planet Perfecto Paula Oakenfolda a od 11 je tady ne sice osobně, ale jeho radio show od Christiana Varelli. Jestli chcete vědět nic víc ode mě, třeba poslouchat nějaký muziku, anebo dozvědět, kde budu hrát, tak všechno najdete na chrissadle.com. Já jsem Chris Sadle, díky, že jste poslouchali. Čau, čau!

house music is freedom. Freedom to be.